Chinglol gi sairol gi ahan bada tabiri simte laisoli sai sai sakiba bi singjalama madi ma ki kangbu Chinglol gi sairol gi anisi bada hujik laijari ke liangama madi ma ki kangbu na sakpa tarau laisoli sai